jo spíš velko máju. Na to ty kompůj naše gany čepy ještě nájdu. I pojď domáj.